Svar, jeg som når, jeg som når, aha, jeg som boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, svar. Stejne čveč se ne sekiram, se nadere min naprej maširam, se po svoji pameti odločam, norost toplo vam priporočam, če želi si kdo od vas nori.